0: Doznělo moteto Jesu meine Freude Johanna Sebastiana Bacha. Soubor Pygmalion řídil Rafael Pichon.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Klavírní kvintet G-moll napsal Dmitrij Šostakovič mezi červencem a zářím roku 1940 na podnět členů Beethovenova kvarteta, pro které později vytvořil téměř všechny své smyčcové kvartety. Premiéra se uskutečnila 23. listopadu 1940 v malém sále Moskevské konzervatoře. Beethovenovo kvarteto tehdy doplnil u klavíru sám skladatel a provedení se setkalo s mimořádným úspěchem. Už 29. dubna následujícího roku zazněl kvintet také v americké premiéře v newyorské Carnegie Hall. Šostakovičův kvintet si nyní vyslechneme v provedení těchto interpretů. Martin Helmchen klavír, Peter Schemann housle, Veselin Gelev housle, Alexander Zemcev viola a Kristýna Blaumane violončelo.

0: klavírní kvintet G-moll Dmitrije Šostakoviče v obsazení Martin Helmchen klavír, Peter Schemann a Veselin Gelev housle, Alexander Zemcov viola a Kristýna Bloumane violončelo.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Tafelmusik je reprezentativní kolekce komorních i orchestrálních skladeb, kterou Georg Philipp Telemann vydal vlastním nákladem roku 1733. Z této sbírky si nyní poslechneme koncert A-dur pro flétnu, housle, violončelo, smyčce a basso continuo. Vyslechneme jej v podání souboru Musica Antiqua Köln se solisty Jet Wenz, barokní flétna, Reinhard Goebel, barokní housle, Phoebe Caray, barokní violončelo a provedení řídí Reinhard Goebel.

0: Dozněl koncert A-dur pro flétnu, housle, violončelo, smyčce a basso continuo v provedení souboru Musica Antiqua Köln se solisty Jet Vance, barokní flétna, Reinhard Goebel, barokní housle a Phoebe Caray, barokní violončelo. Provedení řídil Reinhard Goebel.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro orchestr Bély Bartóka je jedním z nejhranějších orchestrálních děl 20. století. Barták jej zkomponoval mezi 15. srpnem a 8. říjnem roku 1943 a o dva roky později jej ještě revidoval. Z bohaté diskografie tohoto významného díla jsme na závěr dnešního pořadu vybrali vysoce hodnocenou nahrávku Cincinnati Symphony Orchestra, který diriguje Paavo Järvi.

0: Vyslechli jsme koncert pro orchestr Bély Bartóka. Cincinnati Symphony Orchestra dirigoval Paavo Järvi. Tento snímek zároveň uzavřel dnešní pořad, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Spisovatelé, výtvarní umělci i básníci se mnohdy vracejí k určitým námětům, které stvárňují znovu a znovu jiným způsobem nebo z jiného pohledu. U skladatelů je tomu podobně. Někdy užijí jedno téma v různých skladbách, jindy jsou to variace nebo i jiné složitější formy návratu.
2: Podívejme se na jednu partituru Josefa Haydna. Její životopis je určitě zajímavý od zrodu až po definitivní znění, které máme hned ve trojí podobě. Zaposlouchejme se do úvodních taktů této rozsáhlé skladby a snažme se zapamatovat si atmosféru, kterou navozuje a také trochu i charakter základního motivu.

0: A k tomu si ještě připomeňme Haydnova slova z předmluvy k prvnímu tištěnému vydání partitury.
1: Stěny, okna i sloupy jsou zakryty černým suknem. Jeden jediný velký svícen osvětluje posvátný prostor chrámu. V poledne se zavřou všechny vchody a zazní předehra. Kněz vystoupí na kazatelnu a přečte první z oněch sedmi posledních vět vykupitelových na kříži, vrátí se k oltáři, poklekne k modlitbě a meditaci. Opět zazní hudba, která má uvést další a další slova Kristova, tak jak je známe z Evangelia. Úkol, aby po sobě následovalo sedm pomalých, odlišných a obsahově závažných vět, nebyl právě lehký.
0: A nyní, vážení posluchači, když jste zcela bezpečně poznali, že jde o skladbu obvykle nazývanou Sedm posledních slov Kristových, mi dovolte malou odbočku. Poslechněme si jinou část oné předehry, kterou jsme slyšeli, ale tentokrát v podobě, která je asi o rok mladší, než byla ta původní.

0: V provedení Panochova kvarteta jsme slyšeli závěr introdukce Haydnovy rozsáhlé cyklické skladby, jehož původní orchestrální verze vznikla na objednávku pro zcela ojedinělou velikonoční bohoslužbu, velkopáteční meditaci v chrámu Santa Cueva v jeho španělském městě Cádizu. Haydn pro tuto příležitost vytvořil orchestrální cyklickou skladbu, kterou nazval Musica instrumentale soprale sette ultime parole del nostro redentore al croce a označil jako 7 sonát s introdukcí a dohrou pro velký orchestr. Tato dohra je jediná rychlá věta symbolizující zemětřesení, které podle slov písma po Kristově skonu nastalo. Premiéra měla veliký úspěch a ohlas, takže skladba byla záhy provedena v Londýně, v Paříži i ve Vídni. Možná, že i to přimělo skladatele, aby rok poté, roku 1787, vytvořil druhou verzi díla, a to v podobě 7 smyčcových kvartet opus 51. I když já si myslím, že Haydn cítil hluboký vztah k tomuto námětu a proto jej chtěl stvárnit v té nejintimnější formě ve smyčcovém kvartetu. A také píše svému londýnskému nakladateli, že jde o novou skladbu, nikoli o pouhé zjednodušení orchestrálního aparátu do 4 hlasů kvarteta. Dodejme, že tematicky nebo motivicky nedojde k nejmenší změně a přesto cítíme podstatný rozdíl mezi oběma podobami.
1: Haydnova partitura předepisuje na svou dobu skutečně velké obsazení orchestru. Dřevěné dechové nástroje po dvou a navíc kontrafagot, 2 lesní rohy, 2 trubky, 2 trombóny, tympány a smyčce.
0: Představme si, jak asi zněla v chrámové lodi Santa Cueva ta tragická, beznadějně smutná věta, předznamenaná slovy Bože můj, proč jsi mě opustil?

Jakoby balvanem zatížený, kameně drsný zvuk orkestru silně připomíná slavný Mantegnův obraz Ukřižování a ve své době působil jistě velice sugestivně. Haydn však vyjádří soucit, bolest a smutek i zcela jinak. V křehkém, průzračném souzvuku čtyř smyčcových nástrojů, které znějí jako tichá, hluboce niterná modlitba.

0: Sedm posledních slov kvartetní podobě zaznělo prvně ve Vídni na Den svaté Cecílie roku 1787 a je překvapivé, že nemělo zdaleka takový ohlas jako verze orchestrální. Haydn se po několika letech k tomuto námětu vrátil potřetí. Při své cestě z Londýna v roce 1794 se zastavil ve městě Passau, kde byly v té době největší varhany v Evropě a také znamenitý a početný pěvecký sbor, s nímž pracoval arcibiskupský kapelník a regens chóry Pasovského dómu, komorní radar Josef Friebert. Toho napadlo, že pro Haydna byla možná inspirací základních témat jednotlivých vět přirozená jakási latentní melodika příslušných biblických textů. Zkusil tedy zdvojit melodické nástroje orchestru čtyřhlasým smíšeným sborem, jehož part podložil oním příslušným textem z písma. Haydn tuto úpravu slyšel a nápad se mu zalíbil. Nebyl však zcela spokojen s realizací. Přiměl tedy svého přítele a libretistu Gottfrieda van Swietena, aby tento slovní podklad literárně upravil. Van Swieten vyšel z Matoušova, Lukášova a Janova evangelia, z veršů Christiana Gellerta a z rozsáhlé básnické skladby Karla Wilhelma Ramlera Ježíšova smrt. Text zpracoval tak, že téměř dokonale odpovídá Haydnově instrumentální melodice a nebylo ani tentokrát zapotřebí cokoliv na původní partituře měnit.
1: Poslechněme si část druhé věty, jak zní ve smyčcovém kvartetu, a porovnejme pak tutéž plochu v provedení orchestru, sboru a solistů.

Partituru oratoria napsal Haydn v letech 1795 až 96 pro sólový soprán, alt, tenor a bas, smíšený sbor a orchestr, jehož obsazení je téměř totožné s první orchestrální verzí. Jediná skutečná změna proti minulým koncepcím je v tom, že skladatel každou větu, kromě páté, uvede příslušnou větou textovou, stylizovanou do přísného, strohého, smíšeného sboru. Jako je to například před světou sedmou, Otče, do tvých rukou poroučím duši svou.

teď si prosím povšimněme, jak skladatel po tomto vlastně zborovém recitativu exponuje neuvěřitelně líbeznou prostinkou melodii.

0: Tady jakoby Haydn potvrdil vlastní slova z dopisu van Swietenovi.
1: Bůh mi dal radostnou duši, nebude se tedy zlobit, budu-li ho radostně opěvovat.
0: Po této větě následuje bezprostředně epilog celého cyklu, jediná rychlá, velice dramatická část. Skladatel ji nazývá zemětřesení.
1: Země se chvěje, skály pukají, hroby se otevírají. Čteme v Matoušově evangeliu. A tento obraz měl na mysli i Josef Haydn ve finální části své trojjediné fresky Sedm posledních slov vykupitelových.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Z cyklu 12 koncertů barokního velikána a mistra této formy Antonia Vivaldiho Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, tedy zkouška harmonie a invence, jsou nejznámější čtyři koncerty. Jaro, léto, podzim, zima. Ano, slavné čtveroročních dob. Zvukomalebné houslové koncerty jsou nejslavnějšími skladbami na světě. Z poslechu je znají i ti, kteří třeba o Vivaldiho existenci ani nevědí. To ale jistě není případ posluchačů D-dur, jimž teď posíláme prostřední větu zimy. Vivaldi v ní popisuje klidné chvíle u ohně. Virtuozy di Praga a Oldřich Vlček.

Základní dílo německé romantické opery, zasazené navíc do českého prostředí, konkrétně Šumavy. Úchvatné hudební vykreslení přírody nebo nadpřirozených bytostí. To vše je Čarostřelec, opera Karla Marie von Webera. Od prvního provedení v roce 1821 dodnes mimořádně úspěšná a posluchačsky oblíbené dílo. Opera přímo oplývá působivými místy prakticky od předehry. Ve třetím dějství pak najdeme i tento slavný čtyřhlasý sbor myslivců, příhodně se čtyřmi lesními rohy. Royal Opera Chorus a Orchestra of the Royal Opera House z londýnské Covent Garden.

Rytmus a metrum jsou spojité nádoby. Metrum na nás působí tak, že hudbu cítíme na dvě nebo na tři. Rozlišíme tedy snadno pochod od valčíku. Metrum je v notách většinou vyjádřeno dvoudobými, třídobými a jinými takty. Rytmus jsou pak jednotlivé údery v rámci tohoto metra a zapisujeme ho různě dlouhými notami, tedy čtvrtkami, půlkami, osminami. Nejdůmyslnější práci s rytmem i metrem přineslo 20. století. Ludwig van Beethoven, symfonie číslo 1 a její finální věta. Na autentické nástroje hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Lukáš Vondráček patří k našim nejúspěšnějším hudebním umělcům v celosvětovém měřítku. Poslechneme si jeho virtuózní interpretaci třetí věty klavírního koncertu číslo 4 Sergeje Rachmaninova. FOK řídí Tomáš Brauner.

Georg Philipp Telemann, současník Johanna Sebastiana Bacha, je zapsán v Guinnessově knize rekordů jako dosud nejplodnější skladatel všech dob. Aby ne, z jeho pera se dochovalo asi 3700 děl. Najdeme mezi nimi samozřejmě množství, řekněme, spotřebních kusů pro domácí muzicírování, ale také skutečné klenoty. A třeba takový flétnisté, především ti hrající na zobcovou flétnu, musí Telemana milovat, protože jim zanechal krásný repertoár. My si teď připomeneme koncert, v němž jsou oba druhy fléten, finální rychlou větu z Telemanova koncertu pro zobcovou a příčnou flétnu a orchestr e-moll zahrají Penelope Everson, Klaas Persson a Drottningholmský barokní soubor.

Jaroslav Krček, všem známý ze souboru Muzika Bohemika, má i skladby pro nejrůznější obsazení, včetně 13 smyčcových kvartetů. Finální věta toho posledního se jmenuje Hej mistře a má vyloženě vánoční charakter. Hraje České filharmonické kvarteto.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, chorál a fuga pro varhany D-dur, hraje Ton Wimpeny.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Antonio Salieri, symfonia z divadelního divertimenta. Prague Symphonia Orchestra diriguje Christian Benda.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Johann Sebastian Bach a árie z kantáty číslo 84. Ich esse mit Freunden mein weniges Brot. Zpívá Magdalena Kožená, hraje Muzika Florea, řídí Marek Štrincl.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Do uchvatného souboru 36 klavírních fug, jimiž Antonín Reicha ve své době novátorskými postupy přepsal dosavadní hudební vývoj této formy, můžeme sáhnout 630krát a dostaneme 630 skvostů, ať už je tématem fugy vlastní Reichovo téma nebo témata jiných skladatelů. Milan Langer nám teď zahraje 7. fugu D-dur, v níž Reicha zpracovává téma Wolfganga Amadea Mozarta. Mimochodem, tím tématem je úvod Hafnerovy symfonie.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Podstatnou část svého života prožil blámský skladatel Philippe de Monté ve službách císaře Maximiliána II. Ve Vídni a také u nás v Praze. Byl to ve své době nesmírně slavný skladatel a jeden z nejplodnějších skladatelů 16. století. Ve 34 knihách vyšlo asi 1100 jeho madrigalů. A i když je jeho sakrální hudba v menšině, přesto je impresivní. Asi 40 mší, 250 motet, 140 duchovních madrigalů. I my si nyní vybereme z Montého duchovních děl. Vokální ansámbl Cinquecento zaspívá mariánský chvalospěv Magnifikát. Má duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

20 tisíc lidí prý zaplatilo po 2 šilincích a 6 pencích, aby se mohli v Green Parku v Londýně zúčastnit oslav, které anglický král Jiří uspořádal na oslavu ukončení války o rakouské dědictví. Davy těch lidí tehdy v dubnu roku 1749 na 3 hodiny ucpali most London Bridge, aby viděli královský ohňostroj a slyšeli hudbu mistra, který o 10 let později umíral jako nejoslabovanější mistr Anglie, Georg Friedrich Händel. Tady je alespoň část té slavnostní hudby ke královskému ohňostroji, nadto ve skvostném provedení Akademie staré hudby a Christophera Hogwooda v jejím čele. Finální 2 menuety.

Výborná předloha, Beaumarchaisova divadelní hra a neméně kvalitní italské libretto Lorenza da Ponte, postavené na skvěle vykreslených charakterech postav, zápletkách, převlecích a situační komice, jsou spolu s Mozartovou geniální hudbou příčinou neutuchající oblíbenosti Figarovy svatby u diváků i interpretů. A že je z čeho vybírat, třeba taková árie hraběnky ze druhého dějství Porgia Mor, v níž hraběnka truchlí ve své komnatě nad tím, že hrabě už jí nemiluje. Lásko, slyš, mír mi přej, znáš mou trýzeň, pláč i žal. Sopranistka René Flemingová, London Symphony Orchestra a dirigent George Scholty.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Alexander Scriabin, tři skladby pro klavír z let 1905 až 1908, hraje Duck a Hutz.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Renesanční skladatel Carlo Gesualdo da Venosa neproslul jen rituální vraždou manželky a jejího milence, na níž tehdejší soud neshledal nic nelegálního, ale také světskými madrigaly, v nichž používá neuvěřitelně smělé chromatické harmonie. Zpívají praští madrigalisté řízení Miroslavem Venhodou.

Je to hudební architekt, budující velkolepé romantické monumenty, nesené pevnou, dokonalou, racionálně vybudovanou konstrukcí. Brahms psal přesně to, co si představujeme pod pojmem vážná hudba. Dokonce ani jeho uherské tance nejsou nijak zvlášť rozjuchané. Brahmsovi vděčíme za to, že pomohl našemu Dvořákovi do světa. Ten zas na oplátku přivedl přítele Brahmse ke kompozici symfonií. Ty jsou čtyři, posluchač do nich musí investovat hodně času, trpělivosti a pozornosti, za to je ale odměněn pocitem, že se dotkl čehosi absolutního.

Johannes Brahms, finální věta ze symfonie číslo 4 E-moll opus 98. Vídeňské filharmoniky řídí Leonard Bernstein.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, árie Fernanda z prvního dějství opery Così fan tutte. Zpívá Alfredo Kraus, londýnský filharmonický orchestr řídí Karl Böhm.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Ačkoliv 36-letý Beethoven nenechal v roce 1806 orchestru divadla na Vídeňce dost času na naskoušení houslového koncertu D-dur, protože partituru jako obvykle dodal dost pozdě, a také dedikant, houslista Franz Clement, hrál svůj part téměř z listu, úspěch byl obrovský, ovšem pro interpreta. Nadšené přijetí skladby, která není primárně virtuózní, přišlo až po smrti skladatele v roce 1844, když ji provedl 13-letý Josef Joachim pod Mendelssohnovou taktovkou v Londýně. Od té doby je Beethovenův houslový koncert ozdobou každého výtečného houslisty a pochopitelně nechybí ani v repertoáru velkého Itzhaka Perlmana. Jiskřivé rondo, triumfální zakončení houslového koncertu D-dur, nám s ním hrají berlínští filharmonikové zařízení Daniela Barenboima.

Dva velcí francouzští herci, Jean-Pierre Marielle a Gérard Depardieu, se v roce 1991 sešli při natáčení skvostného filmu Všechna jitra světa, v němž oba stvárnili slavné francouzské barokní hudebníky, hráče na gambu a skladatele. Marielle byl tajemným panem Saint-Colombe a Depardieu jeho žákem Marénem Marézem. V jedné scéně učitel říká žákovi: hrajete dobře a jistě budete hudbu provozovat. Nikdy se však nestanete hudebníkem. Scénárista toho filmu přesně vystihl tu tenkou hranici mezi skutečným uměním a jeho napodobováním a vnějším efektem. Těžko dnes po staletích soudit. Víme, že partitury obou pánů jsou plné vynikající hudby. Ale když se ozvou tóny Saint-Colombovy skladby Le Plaire, slzy, jsme hodně blízko nitra tohoto dodnes pro nás tajuplného pána. Hraje samozřejmě Jordi Savall, který nahrál všechny gambové party pro zmiňovaný film. A s ním na violončelo Christophe Coin.

O některých symfonických dílech českého skladatele a houslisty a posléze knížecího kapelníka v Donaueschingen Jana Václava Kalibody se pochválně vyjádřil i Robert Schumann. Zatímco houslový repertoár Kalibodův se drží, řekněme, klasických zásad, v tom symfonickém už se dotkl romantismu a jeho emocionálního a fantazijního světa. Ukážeme si to na volné větě Kalibodovy 6. symfonie F-dur. Hof kapele Stuttgart, Frieder Bernius.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Bedřich Smetana, Vltava, symfonická báseň z cyklu Má vlast. Českou filharmonii řídí Václav Smetáček.

0: To byla Vltava, druhá část ze Smetanova cyklu Má vlast. Českou filharmonii řídil Václav Smetáček.
1: Nikdo menší než král slunce, Ludvík XIV. Si objednal v roce 1669 komedii Balet a dodali mu ho nikdo menší než Molière a Lily. Oba také v komedii účinkovali a úspěch byl obrovský. A to díky vtipnému námětu, díky vhodně zakomponované hudbě domluvené hry i díky vlně zájmu o tureckou kulturu a turecké motivy ve Francii. My si z komedie baletu Le Bourgeois Gentilhomme, Měšťák šlechticem, vybereme uvertýru číslo 1 z pera Jeana Baptisty Lillyho a v interpretaci London Oboe Band a Paula Goodwina.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Michael Kocáb napsal svou sonátu pro klavír ještě během studií na Pražské konzervatoři. Má tři věty, nese jednoznačné jazzrockové prvky a druhá věta, kterou si teď poslechneme, má formu blues. Hraje Tomáš Výšek.

předehru, která uvozuje operu nebo oratorium. Některé předehry ale k žádné opeře nepatří a jsou to samostatné koncertní kusy. V baroku byla uvertýra první částí taneční svity, často ale se tím slovem myslela celá svita s několika tanci. Barokní uvertýra mívá tři části, krajní jsou pomalé, prostřední rychlá. Předehru k opeře Mistři pěvci norimberští Richarda Wagnera hraje Philadelphia Orchestra, řídí Christian Thielemann.

Giovanni Gabrieli byl Benátčan z přelomu renesance a baroka. Jeho Jubilate Deo provede sbor Westminsterské katedrály.

Jako korunovační je označován Mozartův 26. klavírní koncert D-dur, zkomponovaný 2 roky před skladatelovou smrtí v roce 1789. Není to Mozartův titul, ani nebyl komponován k příležitosti korunovace. Byl ovšem v době korunovace Leopolda II. Mozartem provozován. A to později vedlo vydavatele díla Johana Andrého k tomu, že tento fakt připomněl na titulním listě. A ono spojení pak zůstalo. Andrému se také přisuzuje dokomponování chybějících taktů v sólovém klavírním partu, především v levé ruce, které Mozart už nestihl dokončit. A nebo je zkrátka nevypsal, protože sám při hraní dobře věděl, co chce hrát, i bez not. O koncertě číslo 26 D-dur se někdy pro jeho půvab hovoří jako o rokokovém. Tady je jeho volná věta Larghetto. Hrají Jene Jandó a koncertus Hungaricus.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Pokud ještě neznáte, prosím, seznamte se s francouzským hudebním skladatelem, ale také knězem Jehanem Taburotem, kterého hudební svět zná spíš pod jménem Tuano Arbo. V 16. století sepsal zajímavou studii o tehdejších francouzských renesančních tancích pod titulem Orchesographie. Je to pro nás nedocenitelný zdroj poznání o instrumentální hudbě i lidových melodiích Francie 16. století. Jednou z nejznámějších melodií z té sbírky je pak píseň Belle qui tient ma vie, kráska, jež drží můj život, kterou u nás naspíval Spiritual Quintet jako pavanu za 10 švestkových knedlíků. V našem případě onen šanson ve staré francouzštině a v nastudování souboru katalánce Jordiho Savala La Capella Real de Catalunya a Esperion 21.

Antonio Vivaldi, druhá věta z koncertu pro sopraninovou zobcovou flétnu. Hraje Petr Holschlag, The Parley of Instruments je soubor, který ho doprovází.

0: Fantazie je hudební skladba, která není postavena na žádné standardizované formě. Skladatel řadí volně za sebe myšlenky, rozvíjí je, ale obvykle se k nim nevrací. Fantazie má blízko k zapsané improvizaci.
1: Louis Spohr byl jedním z nejoslavovanějších hudebníků své doby, to jest první půle 19. století. Jeho díla obdivovali současníci Mendelssohn, Schumann i Chopin, ale i později Čajkovský a Brahms, byl srovnáván s Beethovenem, jako houslista byl řazen hned za Paganiniho a jeho houslová škola byla nesmírně populární v celé hudební Evropě. Napsal 10 oper, právě tolik symfonií, houslové koncerty, oratoria, ale my si vybereme ze Spohrových děl komorních. Fantazii a variace pro klarinet, dvoje housle, violu, violončelo a kontrabas hrají klarinetista Dieter Klecker a členové ansámblu Consortium Classicum.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Teď si dopřejeme tóny a barvy a temperament španělské prostřednictvím jednoho z nejzajímavějších a nejpopulárnějších španělských skladatelů 20. století Joaquina Rodriga. Je autorem asi 200 kompozic a je třeba jedním dechem dodat alespoň dvě zajímavosti. Rodrigo byl od dětství slepý a své pozoruhodné dílo zapisoval brailovým písmem. A za druhé, i když je dnes spojován především se skvostnými kompozicemi pro kytaru a hodně přispěl k etablování kytary coby koncertního nástroje na klasickém pódiu, sám na tento nástroj prý neuměl ani zabrnkat. Nejslavnější skladbou Joaquina Rodriga je Concierto de Aranjuez, krásou rokokového paláce v Aranjuezu inspirovaný třívětý koncert. Krajní věty jsou temperamentní a plné tanečních rytmů, překrásná volná věta uchvacuje svou melodií, jemnou instrumentací i dvojzpěvem kytary a anglického rohu. Poslechněme si. Na kytaru hraje Julian Bream, Evropský komorní orchestr vede John Eliot Gardiner.

Pavel Vranický, předehra k opeře Poštovní stanice. Komorní filharmonii Pardubice řídí Marek Štylec.

Petr Iljič Čajkovský, květinový valčík z baletu Louskáček. Vídeňské filharmoniky řídí James Levine.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, u poslechu stanice D-dur vás vítá Robert Škarda. Zvu vás na procházku evropskou hudbou 17. až 20. století. Nejprve navštívíme německý Mannheim 18. století, kde žil a tvořil Jan Václav Antonín Stamitz, jeden z hlavních představitelů tzv. České hudební emigrace. Stamitz, podobně jako další čeští skladatelé, měl podíl na formování hudebního klasicismu, což se projevilo v novém pojetí melodie, harmonie, dynamiky i celkové stavby hudební věty. Takto tvořil Stamitz především své symfonie pro Mannheimský orchestr, kde působil také jako houslista. Poslechneme si Stamitzovu čtyřvětou symfonii S-dur, a to v podobě, jak ji hrála na jednom ze svých koncertů Česká filharmonie v roce 1982 pod taktovkou svého šéfdirigenta Václava Neumanna.

Milí posluchači, v tuto chvíli se podíváme na počátek 19. století, do doby, která přinesla další nový hudební styl romantismus. Jako jeden z prvních romantiků je označován německý skladatel, klavírista a dirigent Karl Maria von Weber. Také on objevoval nové možnosti v oblasti harmonie nebo barevnosti nástrojů. Jedním z příkladů je i kvartet B-dur pro klavír, housle, violu a violončelo, který Weber dokončil v září roku 1809. Při poslechu si můžeme všimnout, že Weber dává velký prostor své oblíbené viole. Ve čtvrté části virtuózně pojednal zejména klavírní part. Klavírní kvartet B-dur opus 18 Karla Marie von Webera hrají Isabelle Faust housle, Boris Faust viola, Wolfgang Emanuel Schmidt violončelo a Alexander Mělnikov klavír.

Slyšeli jsme kvartet B-dur pro klavír, housle, violu a violončelo opus 18 Karla Marie von Webera. Hráli houslistka Isabelle Faust, violista Boris Faust, čelista Wolfgang Emanuel Schmidt a klavírista Alexander Mělnikov. Vážení a milí posluchači, u hudby německého autora ještě zůstaneme. Posuneme se ovšem o jedno století více do minulosti a zaměříme pozornost na tvorbu skladatele, trombonisty, varhaníka a učitele Johanna Rosenmillera, rodáka z Olešnice nad Halštrovem. Přestože většinu svého tvůrčího života strávil Rosenmiller v Itálii, jeho hudba se v Německu těšila velké úctě. Stal se osobností, která přispěla k šíření italského barokního stylu na sever od italských hranic. Poslechneme si Rosenmillerovo zhudebnění žalmu číslo 6 Domine ne in furore tuo argua sme, nekárej mě, hospodine, v hněvu svém pro solový bas, smyčce a basso continuo. Zpívá basista Wolf Matthias Friedrich za doprovodu souboru Abendmusiken z Basileje. Řídí Jörg Andreas Böttcher.

Slyšeli jsme zhudebnění žalmu Domine ne in furore tuo argua sme německého barokního skladatele Johanna Rosenmüllera. Za doprovodu souboru Abend Musicen Basel zpíval basista Wolf Matthias Friedrich. Vážení a milí posluchači, v následujících více než 16 minutách bude mít na stanici D-dur prostor orchestrální hudba skladatele Zdeňka Šestáka, všestranného a plodného autora a jednoho z nejvýraznějších symfoniků české hudby druhé poloviny 20. století. Poslechneme si Šestákovy symfonické variace s názvem Zpřítomnění okamžiku. Českou filharmonii na snímku z roku 1982 řídí Zdeněk Košler.

provedení České filharmonie pod taktovkou Zdeňka Košlera jsme slyšeli skladbu Zpřítomnění okamžiku, symfonické variace od Zdeňka Šestáka. Milí posluchači, na stanici D-dur teď vyměníme orchestr za sólový strunný nástroj. Zazní nahrávka svity pro loutnu E-dur Johanna Sebastiana Bacha. Jde o autorskou úpravu, neboť původní verzi skladby psal Bach v roce 1720 jako partitu číslo 3 pro solové housle. Předpokládá se, že verzi, kterou budeme poslouchat, Bach určil právě loutně. Mohlo jít ale také o jiný dobový strunný nástroj. Na loutnu nám Bachovu svitu E-dur BWV 1006A zahraje Jakob Lindberg.

Loutnista Jakob Lindberg dohrál svitu pro loutnu E-dur BWV 1006A Johanna Sebastiana Bacha. Vážení posluchači, na stanici D-dur vás výběrem hudby provází Robert Škarda. Antonín Dvořák se v roce 1872 rozhodl zhudebnit vlasteneckou báseň Vítězslava Hálka Dědicové Bílé hory, čímž reagoval na atmosféru po uzavření tzv. Rakousko-uherského vyrovnání v roce 1867. Práva Čechů se dostaly na okraj zájmu soustátí Habsburské monarchie. Vznikl tak hymnus pro sbor a orchestr, jehož premiéra v roce 1873 znamenala pro Dvořáka první velký skladatelský úspěch. Je to pravý hymnový styl, lapidární, velkolepý, myšlenky mužné, rekovné, kresba mistra nové doby důstojná, zkrátka, vstřícnám tuvane duch, jenž snoubí se v krásný celek s Hálkovým, psal ve své recenzi hudební kritik Ludevít Procházka. Hymnus Dědicové Bílé hory opus 30 Antonína Dvořáka nám na live nahrávce z roku 2017 zaspívá Collegium Floreum, na dobové nástroje zahraje muzika Florea pod vedením Marka Štrincla.

Hymnus Dědicové Bílé hory opus 30 Antonína Dvořáka na slova Vítězslava Hálka jsme slyšeli v podání souboru Collegium Floreum a Musica Florea pod taktovkou Marka Štrincla. Jednalo se o provedení na dobové nástroje. Milí posluchači, na stanici D-dur nyní nabízím k poslechu jedno ze čtyř kapričí pro komorní orchestr od českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky. Zelenka napsal čtyři orchestrální kapriča v letech 1717 až 18 pro společenské potřeby Fridricha Augusta II., svého nadřízeného na Drážďanském dvoře. Kapriča zněla na událostech nebo zábavách u příležitosti oznámení Fridrichova sňatku s habsburskou princeznou Marií Josefou. Kapričo číslo 4 pro komorní orchestr o 7 částech Jana Dismase Zelenky zahraje kamaráta Bern s dirigentem Alexandrem von Venkopem.

Kamaráta Bern s dirigentem Alexandrem von Venkopem dohráli Capriccio číslo 4 pro komorní orchestr Jana Dismase Zelenky.

Milí posluchači, v následujících minutách zaměříme pozornost na operní hudbu 19. století. Tvůrce hudebního dramatu Richard Wagner patří na tomto poli k největším novátorům své doby. Nejslavnější je jeho tetralogie Prsteny Nibelungův, kterou tvoří opery Zlato Rýna, Valkýra, Siegfried a Soumrak bohů. Poslechneme si árii Vládce všech bohů Wotana ze třetího dějství opery Valkýra, kdy se Wotan loučí se svou dcerou Valkýrou Brynhildou. Zpívá baritonista Antonín Švorc, orchestr Národního divadla v Praze řídí Zdeněk Košler.

Baritonista Antonín Švorc a orchestr Národního divadla za řízení Zdeňka Košlera přednesli árii Wotana ze třetího dějství opery Valkýra Richarda Wagnera. Milí posluchači, na stanici Český rozhlas D-dur v tuto chvíli nahlédneme do tvorby anglického klasika hudby 20. století Benjamina Britna. Jedním z jeho nejoblíbenějších děl jsou variace na téma Britnova učitele Franka Bridge pro smyčcový orchestr dokončené v roce 1937. Britten použil jako základ variací téma z Bridgeovy druhé idyly pro smyčcové kvarteto. V 10 variacích najdeme zpracování ve formě pochodu nebo romance ve stylu italské árie nebo vídeňského valčíku. Variace na téma Franka Bridge od Benjamina Britna si poslechneme na nahrávce orchestru Symphonia of London, řídí John Wilson.

Variace na téma Franka Bridge pro smyčcový orchestr od Benjamina Britna hrála Symphonia of London za řízení dirigenta Johna Wilsona. Milí posluchači, u mikrofonu stanice Český rozhlas D-dur je s vámi stále Robert Škarda. Pro následující minuty vybírám z komorní hudby 19. století skladbu psanou pro violončelo a klavír. Johannes Brahms zkomponoval dvě violončelové sonáty. Sonátu číslo 1 e-moll opus 38 komponoval Brahms v letech 1862 až 65. Třívětá sonáta je poctou Johannu Sebastianu Bachovi, neboť hlavní téma první věty a téma fugy v třetí větě vychází z Bachova cyklu Umění fugy. Brahmsovu první violončelovou sonátu opus 38 zahrají Stephen Isserlis na violončelo a Stephen Huff na klavír.

0: Sonátu číslo 1 e-moll opus 38 Johannesa Brahmse hráli violončelista Steven Isserlis a klavírista Stephen Huff.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, na stanici D-dur nyní společně s další kompozicí nahlédneme do české hudby 20. století. Rodák z Chrudimi, skladatel Jaroslav Doubrava, vyšel stylově z tvorby autorů české meziválečné moderny. Významnou část jeho odkazu tvoří scénická a symfonická díla, mimo jiné i balety. V roce 1951 se Doubrava nechal inspirovat satirickou básní Karla Havlíčka Borovského, Krála Lávra, a napsal baletní pantomimu stejného názvu. My si nyní poslechneme svitu z tohoto baletu pro sbor a orchestr. Jejíž části nesou názvy Pod šibenicí, Oslí fuga, U Wyklowské vrby a finále. Svitu z baletu Král Lávra Jaroslava Doubravy zpívá muzika Bohemika, hraje Státní filharmonie Brno, řídí Miloš Konvalinka.

Baletní svitu Král Lávra Jaroslava Doubravy jsme slyšeli v provedení sboru Muzika Bohemika a Státní filharmonie Brno pod taktovkou Miloše Konvalinky. Tímto také končí hudební výběr, který pro vás připravil Robert Škarda. Milí posluchači, přeji dobrý poslech dalšího vysílání stanice D-Dur.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, milí posluchači. Od mikrofonu stanice D-dur vás zdraví Robert Škarda. Následující 4 hodiny vysílání naplní klasická hudba 4 staletí. Těšit se může

Že to je na skladby od Luise Spohra, Wolfganga Amadea Mozarta, Dmitrije Šostakoviče, Adama Zkoumala, Ludwiga van Beethovena a dalších. Náš výběr zahájíme tvorbou Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Ten patřil k nejvýznamnějším skladatelům počátku 19. století, doby, kterou v hudebních dějinách nejčastěji označujeme jako raný romantismus. Autor rozmanitého díla všech žánrů měl výjimečný nejen hudební talent, přirovnávaný k nadání Mozartově. Bartholdyho předehra pro dechové nástroje opus 24 vznikla v červenci 1824 pro dvorní orchestr v Bad Doberanu u Rostoku, kam mladý skladatel doprovázel svého otce. Původní partitura s názvem Nocturno se sice ztratila, ale Mendelssohn ji v červenci 1826 znovu opsal. Byla psána pro 11 nástrojů, flétnu, 2 klarinety, 2 hoboje, 2 fagoty, 2 lesní rohy, trubku a anglický basový roh. V roce 1838 Mendelssohn tuto předehru přepracoval a poslal nakladateli Simrokovi jednak úpravu pro čtyřruční klavír a novou verzi s názvem Overture für Harmonie Musik pro 23 dechových nástrojů a bicí. K vydání tiskem však tehdy nedošlo. Skladba byla publikována až v roce 1852, 5 let po Mendelssohnově smrti. Poslechneme si tuto novou verzi z roku 1838. Hraje Londýnský symfonický orchestr, řídí Claudio Abbado.

Předehru pro dechové a bicí nástroje opus 24 Felixe Mendelssohna Bartholdyho dohrál Londýnský symfonický orchestr pod vedením Claudia Abáda. V následující půlhodině dáme na naší stanici prostor cyklu skladeb pro housle a klavír. Autorem je německý skladatel přelomu 18. a 19. století Louis Spohr, který také patřil k vynikajícím houslistům své doby. Srovnávaný byl i s Nikolou Paganinem. Spohr kompozičně zasáhl do řady žánrů, stylově balancoval mezi klasicistní uměřeností a romantickou citovostí. V komorní i koncertantní tvorbě se zaměřoval především na tvorbu pro svůj nástroj. Šest salonních kusů opus 135 Louise Spohra, tedy Barcarola, Scherzo, Sarabanda, Siciliano, Air, Varié a Mazurku, zahrají Ingolf Turban na housle a Kolja Lessing na klavír.

0: Doznělo 6 salonních kusů pro housle a klavír od Luise Spohra. Hráli Ingolf Turban a Kolja Lessing.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, na programu je v tuto chvíli hudba od Wolfganga Amadea Mozarta, nejslavnějšího mistra hudebního klasicismu. Konkrétně to budou 2 árie pro soprán a komorní orchestr, doplněné úvodním recitativem. Nejprve vyslechneme Mozartův recitativ a árii Misero me, misero pargo leto, ubohý já, ubohé dítě, na text pocházející z oblíbeného libreta Pietra Metastázia, inspirovaného řeckou mytologií s názvem Démofon. Jako operu zhudebnil libreto například Josef Mysliveček. Scénu na text z třetího dějství Demofona napsal Mozart v Miláně v březnu 1770. Obsahuje dramatickou hudbu s častými změnami tempa a synkopickým rytmem. Jde o monolog zoufalství postavy Timanta, který zjistil, že Dircea, s níž je tajně ženatý, je jeho sestra. Zpívá mezzosopranistka Teresa Berganza, vídeňský komorní orchestr řídí Georgi Fischer.

To byl recitativ a árie Misero me, Misero pargo leto Wolfganga Amadea Mozarta. Druhou árii v našem programu Al desio di Citadora, napřání těch, kdo tě zbožňují, zkomponoval Mozart pro obnovené uvedení Figarovy svatby ve Vídni v roce 1789, 3 roky po premiéře opery. Zvolil instrumentaci s basetovými rohy, fagoty a lesními rohy. S největší pravděpodobností si novou árii, která nahradila slavný výstup Zuzanky de Vieny, vyžádala nová protagonistka této role, Adriana Ferrarese del Bene. Dnes zaznívá tato árie nikoli v opeře, ale koncertně jako samostatný kus. Opět bude zpívat mezzosopranistka Teresa Berganza za doprovodu vídeňského komorního orchestru, který řídí Georgi Fischer.

0: Tereza Berganza a Vídeňský komorní orchestr pod vedením Georgi Fischera přednesli recitativ a árii Giunse alfin il momento al desio dictadora od Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, další skladbou v našem programu skočíme časově až do poloviny 20. století a obrátíme pozornost k tvorbě dnes již klasika této doby Dmitrije Šostakoviče. Výrazný operní tvůrce i symfonik je také autorem řady divadelních a filmových partitur. Obzvláště populární jsou jeho svity pro varietní, estrádní nebo jazzový orchestr, které zejména v 50. letech sestavoval Šostakovičův přítel, aranžér a editor Levon Atovmian. Svity obsahují úryvky ze Šostakovičovy baletní, divadelní a filmové hudby. Svita pro varietní orchestr číslo 1 vznikla pravděpodobně v roce 1956. Poprvé byla v celku provedena 1. prosince 1988 v Barbican Hall v Anglii v podání londýnského symfonického orchestru pod vedením Mstislava Rostropoviče. V tuto chvíli si Šostakovičovu svitu poslechneme z nahrávky vydané v roce 2022. Singapore Symphony Orchestra řídí Andrew Lytton.

Sopranistka Kateřina Kněžíková a harfistka Kateřina Englichová přednesly výběr 10 částí z cyklu Moravská lidová poezie v písních od Leoše Janáčka.

Milí posluchači, v tuto chvíli zavítáme společně do Vídně 19. století, tehdejšího centra hudebního života. Jednou z ikonických postav této doby je Johann Strauss mladší, přezdívaný král valčíků, autor operet a taneční orchestrální hudby. Dva z jeho slavných valčíků, tedy císařský valčík z roku 1889 a víno ženy zpěv z roku 1869, si za malou chvíli poslechneme. Budou to ovšem úpravy pro komorní soubor, které vytvořili v roce 1921 představitelé druhé vídeňské školy, Arnold Schönberg a Alban Berg. Hrát bude Linus Ensemble, který založil hoboista Klaus Becker v roce 1977. Jeho repertoár sahá od Bacha po Stockhausena a od Tria po komorní symfonii. Název ansámblu pochází z řecké mytologie. Linus byl bůh rytmu a melodie. Hudební kritici dodávají, že díky umění souboru se Linus stává bohem nesmírné tvůrčí síly a barevné diferenciace.

Linos Ensemble dohrál Císařský valčík a valčík Víno ženy zpěv od Johanna Strause mladšího. Zazněly úpravy pro komorní soubor od Arnolda Schönberga a Albana Berga. Závěr dnešního odpoledního bloku hudby čtyř staletí obstará skladba Ludwiga van Beethovena. Beethoven je mimo jiné autorem, který určil podobu a formu žánru klavírní sonáty. K jeho odkazu náleží kolekce 32 takovýchto opusů. Poslouchat budeme předposlední sonátu číslo 31 Asdur opus 110. Zkomponována byla v roce 1821, vydána o rok později. Již v roce 1820 ji u Beethovena objednal berlínský hudební nakladatel Schlesinger. Beethovenovu sonátu číslo 31 zahraje americký klavírista českého původu Rudolf Serkin. Nahrávka vyšla v roce 1989.

Klavírista Rudolf Serkin dohrál sonátu číslo 31 a zdur opus 110 Ludwiga van Beethovena. Tím končí hudební výběr, který připravil a od mikrofonu se loučí Robert Škarda. Dobrý poslech dalšího vysílání.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Nabízí se srovnávat velikány Bacha a Händla, tím spíš, že se narodili ve stejném roce pár desítek kilometrů od sebe. A muzikologové také jejich tvorbě věnovali už hezkých pár desítek, spíš stovek knih a pojednání. Faktem je, že tou nejznámější zkratkou je to, že prakticky ve všech Händlových dílech najdeme jakousi jasnost, kterou u Bacha nalézáme méně často. No však také Händel byl velký cestovatel a jako houba nasával vše, s čím se setkal. Ať už to byla italská zpěvnost, nebo francouzská jemnost, či později anglická pompéznost, o německých kořenech netřeba hovořit. Nahlédněme teď do Händlova mohutného oratoria Samson, dokončeného krátce po Mesiášovi. I Samson byl obrovským Händlovým úspěchem a některé jeho části žijí na koncertních pódiích samostatně. Především tato. Let the Bride Seraphim, v níž se snoubí úchvatná sopránová koloratura s jasným zvukem trubky. V našem případě jsou tu sopranistka Suzanne Rydén a trumpetista Niklas Eklund za doprovodu London Baroque.

František Škroup nenapsal jen hudbu k české hymně, ale také krásné trio pro klarinet, klavír a cello, z něhož si teď poslechneme finále v podání souboru Trio Tones.

Jedním z nejznámějších světových skladatelů 20. století je Dmitrij Šostakovič. Jehož 15 symfonií považují odborníci za nejlepší díla po Mahlerovi. Jeho 15 smyčcových kvartetů je označováno za nejvýznamnější po Bartókovi. A významně přispěl i do oboru opery nebo klavíru. I Šostakovič vzdal hold Bachovi, když podobně jako barokní mistr zkomponoval po svém a velmi originálně 24 preludií a fug. Dvojice od každého z 12 tónů chromatické stupnice, jedna v dur a druhá v mol. Vznikly pod dojmem ze hry mladé pianistky Taťány Nikolajevové na jubilejních bachovských slavnostech v Lipsku v roce 1950. Toto je z onoho mohutného Šostakovičova opusu Preludium a fuga číslo 3 G-dur v nahrávce vynikajícího Vladimíra Aškenázyho.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pro klavír a orchestr číslo 20 D-moll a jeho první věta hraje Melvin Tan a zároveň řídí The London Classical Players.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: V březnu roku 1874 se v Prozatímním divadle v Praze konala slavná premiéra další z oper Bedřicha Smetany. Jeho komická opera o dvou dějstvích Dvě vdovy byla inspirovaná francouzskou konverzační a situační komedií. S rozechvěním očekával 50-letý kapelník Smetana reakci publika, v němž byla vedle ctitelů jeho hudby i řada jeho odpůrců. Poté, co se ten večer na jevišti dohrál příběh energické Karolíny a křehké tiché Anešky, sestřenic a vdov, z nichž prvá vládne pevnou rukou na statku a druhá svádí vnitřní boj o lásku milovaného Ladislava, strhly se obrovské ovace. Smetana, který sám dirigoval, byl dojat nadšeným přijetím díla. Tak třeba právě s představou tohoto slavného prvního provedení si teď poslechněme předehru k opeře Dvě vdovy. Symfonický orchestr Českého rozhlasu vede Jaroslav Kyzling.

Rondo je forma, v níž se hudba několikanásobně vrací k hlavnímu tématu a střídá ho s dalšími hudebními myšlenkami. Téma tedy působí jako jakýsi refrén. Hra s posluchačem spočívá v tom, že skladatel návraty hlavního tématu různě oddaluje či zkracuje a tak uspokojuje či napíná naše očekávání. Rondo často najdeme v závěrečných větách sonát, symfonií nebo jako samostatnou skladbu. Johann Josef Fuchs, Rondo pro 7 nástrojů, Concertus Musicus Wien řídí Nikolaus Arnoncourt.

D-dur, vaše tónina. Wolfgang Amadeus Mozart, árie Fiordi Ligi z prvního dějství opery Così fan tutte, zpívá Lucia Pop, mnichovský rozhlasový orchestr řídí Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Symfonie číslo 45 Fis-moll Josefa Haydna je proslavená především finální větou, během níž hudebníci postupně odcházejí ze scény. Ale i první věta stojí za pozornost. Dílo vzniklo na podzim roku 1772 v Haydnově první vrcholné tvůrčí etapě, a to v období stylu Sturm und Drang, bouře a vzdor. Tohle německé myšlenkové preromantické hnutí v literatuře spojené s Goethem a Schillerem, kladoucí důraz na emocionalitu, se do hudby promítlo jakýmsi citelným neklidem a emočním vypětím. Typické jsou synkopy, tremola ve smyčcích, dynamické zvraty, melodické skoky i odvážnější harmonie. A to vše najdeme i u Haydna, dokonce hned od prvních taktů. Ukáže nám to Akademie staré hudby s Christopherem Hogwoodem.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. A nyní opět dotek staré hudby, jejímž autorem je vlámský mistr první půle 16. století, který ale posléze spojil svůj život s Benátkami a tamním slavným chrámem svatého Marka, kde byl jmenován kapelníkem. Adrian Willaert je tak označován za zakladatele benátského stylu. Méně kontrapunktického přediva, více zpěvných melodií, dvojzborová technika. Tak jsou charakterizovány Willaertovy kompozice. Jednu z nich, kancónu pro soprán a doprovod, nám zaspívá belgická mezzosopranistka Katelijn van Lethem z členy souboru Romanesque.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. V roce 1971 zemřel v New Yorku ve věku 88 let v Rusku narozený, pak francouzský a nakonec americký občan Igor Stravinsky. Skladatel, kterého časopis Time zařadil mezi 100 nejvlivnějších osobností 20. století. Svou tvorbou vzbudil řadu kontroverzí, šokoval novátorstvím, posunováním hranic, jakýmsi divokým smutkem. Sám sebe označoval za vynálezce hudby a dnes je řazen mezi největší skladatele minulého století. My se ve Stravinského tvorbě vrátíme na počátek jeho neoklasického období do roku 1920, kdy měl v Paříži premiéru balet Pulcinella na objednávku Sergeje Ďagileva a pro zajímavost v kulisách Pabla Picassa. Sám skladatel prohlásil, Pulcinella bylo moje objevení minulosti. Ano, Pulcinella je postava komedie dell'arte, mladík, kterého chtějí všechny dívky, což se nelíbí jejich nápadníkům, a poté, co se vše jaksi zamotá, zase vše dobře dopadne. Příběh z 18. století prý už kdysi zhudebnil i Pergolesi. My si ale poslechneme finále Stravinského baletu, respektive stejnojmenné svity Pulcinella. Hraje Orpheus Chamber Orchestra.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Španělská píseň Růže prokvétá v máji je ze 17. století. Hraje muzika poetika.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Mimořádně ceněný byl Ital Antonio Vivaldi už za svého života. Jako výtečný houslista, úspěšný pedagog v benátském dívčím sirotčinci Ospedale, který díky němu také záhy proslul uměním svých schovanek, a samozřejmě jako skladatel, autor 800 děl, z nichž 500 jsou koncerty pro nejrůznější nástroje a nástrojové kombinace. Čtveroročních dob patří k nejznámějším koncertům do dneška. A my si teď poslechneme první větu prvního koncertu, tedy Jara, jehož úvodní sonet mluví o spícím pasáčkovi kos po boku se svým věrným psem. Hrají německá houslistka Anne-Sophie Mutter a trondheimští solisté.

0: Etida je instruktivní skladba, na níž se má hráč procvičit v přednesu určitého prvku. Třeba skoky přes celou klaviaturu, skřížené ruce nebo rychlé běhy po hmatníku strunného nástroje. Z této školní formy se v romantismu vyvinula koncertní etída, co by virtuózní kus provozovaný před publikem.
1: Neuvěřitelně lehce prý Chopin ovládal klaviaturu. Jeho hra byla charakterizována jemností a poetičností. Ostatně taková prý byla celá jeho osobnost. A oné rafinované jemnosti si teď můžeme užít i ve hře vynikajícího italského klavíristy Mauricia Polliniho v Chopinově etídě číslo 12 C-moll z cyklu 12 etíd.

Jan Václav Hugovo Říšek, mše B-dur a část Benediktus. Pražský komorní sbor a virtuozity Praga řídí Václav Neumann.

Johann Josef Fuchs, Aleluja z moteta Plaudite sonat tuba, pro tenor, trubku, smyčce a basso continuo. Zpívá Juan Diego Flores, řídí Michel Mariotti.

Hvězdná portugalská klavíristka Maria João Pires patří k nejuznávanějším interpretkám mozartovského klavírního repertoáru, za něž byla také několikrát oceněna. Ale skvěle hraje i romantické mistry. Takto například známou arabesku C-dur Roberta Schumana.

0: Schumannovu arabesku C-dur hrála Maria João Pires. Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Německý romantický mistr Felix Mendelssohn Bartholdy se dožil pouhých 38 let, ale stihl zkomponovat pozoruhodných asi 320 děl a vedle toho, mimo jiné, otevřel cestu k recepci v té době ještě pozapomenutého Johanna Sebastiana Bacha, když v Berlíně provedl jeho Matoušovy pašie. My si z Mendelssohnova odkazu poslechneme fugu, první část ze symfonie pro smyčcový orchestr G-moll. Mimochodem, je z cyklu 12 symfonií pro smyčce, které Mendelssohn složil mezi svým 12. a 14. rokem. New Symfonieta Amsterdam řídí Lev Markis.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Jednou z nejslavnějších skladeb známého amerického autora 20. století Samuela Barbera je jeho působivé Adagio pro smyčce z roku 1938. Hluboce kontemplativní a jakoby melancholický nádech díla, narůstající zvuk ke gradaci a následnému stišení, impresivní harmonizace, to vše z něj dělá nejhranější Barberovu partituru. A snad proto se skladatel v roce 1967 rozhodl dát Adagiu i vokální podobu. Přepracoval Adagio do Agnus Dei, zpěvu Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. A výsledek je opět imponující. Poslechněte si v podání Pražského filharmonického sboru, vedeného Pavlem Kýnem.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Franz Berwald, švédský skladatel, který nikdy neslyšel žádnou ze svých symfonií naživo, protože ve Švédsku v jeho době nebyl orchestr, který by je byl schopen zahrát. A symfonie číslo 4, třetí věta, tedy Scherzo. Göteborské symfoniky řídí Neeme Järvi.

A nyní hudba sakrální nebo duchovní, chcete-li, moteto prosmíšený sbor a kapela bez doprovodu, které zhudebňuje slova Tu es Petrus. Pronesl je Kristus k svatému Petrovi. Ty jsi Petr, to je skála, a na té skále já zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Tak se stal apoštol Petr prvním papežem. A takto ta Kristova slova úchvatně svým ryzím, polyfoním, kontrapunktickým uměním zhudebnil italský mistr 16. století Giovanni Pierluigi da Palestrina. Zpívá sbor Westminsterské katedrály, který vede Simon Preston.

Modulace je plynulá změna tóniny, tak říkajíc za chodu. Skladba se otevře, dejme tomu v C-dur, po několika taktech začne modulovat a pokračuje třeba v F-dur. Většinou se nakonec pomocí dalších modulací vrátí do původní tóniny. Kdyby hudba nemodulovala, začala by být po chvíli stereotypní, statická. Modulace se používá jako prostředek hudebního pohybu, vývoje, harmonického klidu, střídaného napětím. Johann Sebastian Bach, Symphonia z kantáty Wir danken dir Gott, hraje Academia Byzantiana, řídí Ottavio D'Antoni.

Jak řekl kdysi svým posluchačům na Pražské konzervatoři Antonín Dvořák, Mozart je sluníčko. A tak věříme, že Mozartova hudba vždy potěší i vás. Teď to bude Rondo, třetí věta třetího koncertu pro lesní roh a orchestr, který Mozart napsal v 80. letech 18. století ve Vídni pro vítečného hornistu Josefa Lloyd Gebba. Mimochodem, pokud se vám téma Ronda bude zdát povědomé, vězte, že je to reminiscence rondového tématu z Mozartova 22. klavírního koncertu z téže doby. Nám hrají waldhornista Petr Miloš a muzicí de Praga.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Americký průkopník minimalismu Philip Glass napsal své Metamorfózy pod vlivem Kafkovy Proměny. Kateřina Englichová je hraje na harfu, aniž by došlo k jakémukoliv zásahu do původní klavírní podoby díla.

Henry Purcell, árie Genia ze třetího dějství opery King Arthur. Zpívá Maurice Bevan, hraje The King Music, řídí Alfred Deller.

Dlouho přemlouval berlínský nakladatel Zimrock Antonína Dvořáka, aby po fenomenálním úspěchu Slovanských tanců zkomponoval druhou řadu. Po 8 letech Dvořák svolil a během jediného měsíce roku 1886 napsal dalších 8 tanců. Jakoby ještě více rozevřel vějíř nálad jednotlivých tanců. Je zde hluboká melancholie, jiskrné veselí a opět jde o dílo nespochybnitelného génia. A to v obou verzích, orchestrální i klavírní, čtyřruční. Z ní teď vybereme finální tanec série, sousedskou, ovšem vysoce stylizovanou, uměleckou, zkrátka dvořákovskou sousedskou. Slovanský tanec číslo 16 a zdur Marián Lapšanský, Peter Topercer.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Leonard Bernstein, Chichesterské žalmy, druhá věta. Bernemutský symfonický orchestr a sbor řídí Marin Alsopová.

شو بدي؟ لما ما شو بدي؟ لما ما شو بدي؟ لما ما

Romantik Charles Gounod se proslavil operou Faust a duchovní skladbou Ave Maria, postavenou na harmonickém základu Bachova preludia C-dur z temperovaného klavíru. Jeho hudba je jemná, melodicky nápaditá, svěží a lyrická, jak po pomalém úvodu uslyšíme v první větě jeho malé symfonie pro 9 dechových nástrojů. Hraje soubor Münchner Bläser Akademie.

Kadence je část koncertantní skladby, kdy se orchestr odmlčí a solista hraje poměrně dlouhou dobu sám. V kadenci se vrací k hlavním tématům skladby a virtuózně je rozvíjí. Původně byly kadence improvizované solistou. Pokud se nezachoval jejich zápis, dokomponovali je dodatečně jiní skladatelé. Třeba Smetana napsal kadenci k Beethovenovu třetímu klavírnímu koncertu. O Sergeji Rachmaninovovi se tvrdí, že neposunul hudební vývoj ani o píď kupředu. Možná z hudebně vědeckého pohledu, ale posluchačsky jsou jeho skladby jedna velká radost a pro klavíristy obrovská výzva. Sergej Rachmaninov, klavírní koncert číslo 1 a jeho třetí věta. Hraje Lukáš Vondráček, FOK řídí Tomáš Brauner.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Drazí posluchači, vítám vás u druhého dílu Dakápa věnovaného hudebním převlekům, tedy skladbám, které vzniknou...
2: Moment, jestli mohu, Lukáši, tak já do toho vstoupím. Já vám chci položit jednu otázku.
1: Ano, promiňte, ano.
2: A totiž otázku trochu záludnou, profesionální. Co myslíte, když se píše finální věta symfonie, může být základním tématem této symfonie, této věty symfonie, lidová písnička nebo nějaký popěvek?
1: No tak v zásadě to žádným pravidlům neodporuje. Pravda je, že symfonie, tam se očekává, že to bude trochu závažnější forma, na druhou stranu v té poslední větě už bývá trochu volněji, tak asi proč ne, a vy máte určitě řadu příkladů.
2: Ano, a já mám zrovna na mysli londýnskou symfonii Josefa Haydna, tu D-dur, kde finální rondo má za myšlenku, ta hlavní myšlenku, tu lidovou českou písničku, ten Obkročák.

Zalistujme v paměti a vzpomeňme si, že v jedné velké symfonii se finální věta rozroste až do kantáty, jejímž podkladem je závažné filozofické poslání. A přitom základním tématem této věty je vlastně písnička, jakýsi popěvek. A my si teď poslechneme, jak zní ve své definitivní podobě, tedy jak jej skladatel exponuje v úvodu té finální věty.

Toto je podoba, kterou užil Ludvík van Beethoven v roce 1822. Zalistujme opět v paměti a vzpomeňme, kdy a jak užil skladatel tuto melodii prvně.

0: Dietrich Fischer-Dieskau zpíval Beethovenovu píseň Seufzer eines Ungeliebten, což bychom asi přeložili povzdech nemilovaného. Skladatel ji napsal v roce 1794 a jde vlastně o druhý díl písně, komponované na dva texty, které si Beethoven upravil z básní tehdy oblíbeného německého lyrika Gottfrieda Augusta Bürgera.
1: Písnička byla skladba příležitostná a zapadla. Jenomže se s ní setkáme později znovu v jiné skladbě. Zalistujeme tedy v paměti po třetí. V roce 1808 dokončí Beethoven svou pátou a šestou symfonii, scénickou hudbu k Egmontu, o rok dříve mši C-dur a ještě předtím čtvrtý klavírní koncert a objevuje se skladba zcela nezvyklého charakteru a formy. Fantazie pro solový klavír, sbor a orchestr. A opět se setkáváme s naším známým tématem.

0: Podle toho, co víme, psal Beethoven tuto partituru ve velkém spěchu, doslova poháněn jakousi představou, pro kterou neměl, ale jak později uslyšíme zcela zdánlivě, uspokojivé poetické vyjádření. Oslovil tedy svého literárně činného současníka Christopha Kufnera, který přizpůsobil jeden ze svých textů skladatelovým požadavkům. Fantazie má tři části. První tvoří velká klavírní kadence, řekněme sólový monolog, druhá část je 8 volných variací na ono známé téma a třetí přeroste do kantáty, v níž zpěvní hlasy přejímají a rozvíjejí toto téma, sólový klavír slouží k virtuózní ornamentice a celá věta pak graduje ve spontánní oslavě lásky a života. Premiéra této skladby, která je věnována, a to je zajímavost, bavorskému králi Maximilianovi I., se konala na Beethovenově benefičním koncertě 22. prosince 1808 v divadle An der Wien. Na programu byl též Sanctus zemše C-dur, 5. a 6. symfonie a 4. klavírní koncert G-dur. Solový part Fantazie nebyl napsán, skladatel jej improvizoval a dopsal jej až teprve později pro vydání tiskem. O Beethovenově improvizaci se zachovala některá dobová svědectví, podle nich bylo obecenstvo vždy jeho hrou ohromeno. Karel Černý napsal:
1: kromě krásy a původnosti myšlenek měla jeho hra cosi neobyčejného ve výrazu.
0: A jiný současník píše:
1: kdo neslyšel Beethovena improvizovat, nezná celou hloubku a mohutnost jeho génia.
0: A ještě něco je na této skladbě víc než zajímavé. Vidina, kterou byl při kompozici Fantazie poháněn, je nesporně vidina, byť velice předčasná, ale přesto vidina finální věty 9. symfonie. Podívejme se alespoň stručně na několik analogických frází, myšlenkově společných oběma partiturám.
1: Ve Fantazii je například takovýto dialog klavíru s orchestrem.

0: Ten mohutný závěr, který jsme právě slyšeli, se ve velice blízké podobě objeví na jiném místě i ve fantazii. Ta se přibližuje závěrečné větě z deváté vedle jiných znaků, zejména v principu kompozičním. V obou se velmi silně uplatňuje variační práce.
1: Jiné srovnání bude také překvapivé. Poslechněme si tuto frázi z fantazie.

Ale pojďme k další části našeho srovnání. Ve fantazii přistupuje k sólovému klavíru a orchestru sbor. Cesta k deváté je zcela jasná.

Samozřejmě si musíme uvědomit, že mezi fantazií a devátou symfonií je časový interval 14 let. 45 opusových čísel, která znamenají například osmou symfonii, vrcholné klavírní sonáty, misu solemnis. Ale ta základní idea, touha oslavit radost ze všeho živého, radost ze síly k životu, toto slovo síla je pro Beethovena v textu fantazie velmi důležité, tedy jako myšlenka neustále krystalizuje, až pak v plné síle skutečně zazáří v deváté symfonii.

0: Pane profesore, dovolte též jednu otázku. Proč Beethoven nezhudebnil v té fantazii také už Schillerův text, když ho znal a už koncem 90. let o něm uvažoval?
1: Já vám na to asi neodpovím, ale je možné, že Beethoven jako básník, a Beethoven chtěl být básníkem, si snadněji přetvořil k obrazu svému text Kufnerův než Schillerův, kterého víme, že si vážil velice, možná více než samotného Goethe.
0: Finále fantazie vyznívá opravdu velkou apoteózou.

Óda na radost, kterou Friedrich Schiller napsal už roku 1785 pro své přátele z lože svobodných zednářů, Beethovena provázela opravdu velmi dlouho a také dlouho dozrávala do podoby, kterou vrcholí poslání 9. symfonie.

A po tomto skutečně monumentálním závěru si udělejme malou rekapitulaci. Roku 1822 uvede Beethoven do finále své deváté symfonie toto téma.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, u poslechu stanice Český rozhlas D-dur vás vítá Robert Škarda. Zvu vás k poslechu výběru hudby od baroka a klasicismu až po soudobou tvorbu, přičemž výrazně bude zastoupena zejména tvorba českých skladatelů. Začneme ve století 20. a zastavíme se krátce u tvorby mezinárodně proslulého českého autora. Jehož dílo zní dodnes po celém světě. Jde o světoběžníka Bohuslava Martinů. Z jehož komorního díla zazní za okamžik oblíbené variace na Rossiniho téma pro violončelo a klavír. Jednovětou variační skladbu Martinů zkomponoval v New Yorku ve válečném roce 1942, kam rok předtím z Evropy emigroval. Variace zahrají čeští interpreté, violončelista Tomáš Jamník a klavírista Ivo Kahánek.

Milí posluchači, na stanici D-dur nyní dostane prostor, a to hned ve dvou skladbách, tvorba Žačky Bohuslava Martinů, Vítězslava Kaprálová. Nejprve zazní melodram s názvem Karlu Čapkovi, v kterém Kaprálová zhudebněla báseň Vítězslava Nezvala a reagovala na smrt milovaného spisovatele. Nezvalův básnický nekrolog proměnila v roce 1938 v moderní melodram, v kterém je báseň doprovázena klavírním partem a komentována sólovými výstupy houslí. Melodram Karlu Čapkovi od Vítězslavy Kaprálové si poslechneme v podání Hany Maciuchové jako recitátorky, houslisty Vítězslava Černocha a klavíristy Daniela Wiesnera.

hoří dnes tobě. Tak málo, málo nám zbylo, tak málo je nás. Opustit dílo v tak truchlivý čas, v osudné době po pohromě.

jaký smutek v domě. Měl se rád svou řeč, svůj český lid. Ach, jaká křeč odejít, odejít náhle v tak truchlivé době. Do vyhnanství bez návratu. Právě když dostalo se tobě pár bláhových posměšků za odplatu. Mít rád svůj lid a jít hledat klid až k samotným kořenům, do hlouby rodné země, k hadům a štírům lepším než lidské plémě. V tak truchlivé době, v osudný čas, po pohromě, kdy málo, tak málo je nás.

Kdo se to o tebe tolik bál? Kdo tě tak rychle odvolal? Z věčného národa, již se zas vzpamatuje. Ty, který budeš bydlet v stínu.

jaký smutek v domě. V té osudné době po pohromě, pod poslední svíčkou na vánočním stromě.

Hana Matřiuchová, Vítězslav Černoch a Daniel Wiesner přednesli koncertní melodram Na smrt Karla Čapka podle básně Vítězslava Nezvala. V roce 1938 ho zkomponovala Vítězslava Kaprálová. Ve stejném roce obdržela Kaprálová objednávku od londýnské pobočky vydavatelství Universal Edition na nové orchestrální dílo na motivy českých lidových písní a tanců. Zadání Kaprálová ráda vyhověla a vznikla tak v krátkém čase třívětá Svita rustika opus 19. Kompozice, kterou Kaprálová věnovala hudebnímu publicistovi Otakaru Šourkovi, je vystavěná z melodiky a rytmiky lidové hudby. Stylově vychází z hudebního jazyka Igora Stravinského. Dnes je Svita rustika často hranou skladbou české autorky i v zahraničí. Svitu rustiku Vítězslavy Kaprálové nám zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Marka Ivanoviče.

0: V nastudování rozhlasových symfoniků a dirigenta Marka Ivanoviče jsme slyšeli svitu Rustiku opus 19 Vítězslavy Kaprálové.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, v následujícím čase ještě zůstaneme u české hudby. Změníme ale styl, dobu i žánr. Připravena je nahrávka kantáty pro sóla smíšený sbor a orchestr s názvem Nový žalm od Antonína Reichy. Reicha je znám jako hudební teoretik i skladatel symfonií nebo dechových kvintetů. Teď se nám představí jako autor duchovní hudby. Kantátu Nový žalm zkomponoval v roce 1807 ve Vídni, nedlouho před odchodem do Paříže. V kantátě o 13 částech zhudebnil Reicha verše Siegfrieda Augusta Malmana, parafrázující slova modlitby Otčenáš. Zpívají Magdaléna Hajošiová soprán, Anna Bárová mezzosoprán, Andreas Schmidt tenor, Karel Průša bas a Pražský filharmonický sbor. Hraje Dvořákův komorní orchestr, provedení řídí Lubomír Mátl.

0: Dozněla kantáta Nový žalm pro sóla, sbor a orchestr na verše Siegfrieda Augusta Malmana od Antonína Reichy. Zpívali Magdaléna Hajošiová, Anna Bárová, Andreas Schmidt, Karel Průša a Pražský filharmonický sbor. Hrál Dvořákův komorní orchestr za řízení Lubomíra Mátla.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, naši pozornost teď zaměříme na hudbu pro dechové nástroje a zůstaneme ještě na přelomu 18. a 19. století. Oktet Es-dur opus 103 Reichova přítele Ludwiga van Beethovena je dílo pro dva hoboje, dva klarinety, dva fagoty a dva lesní rohy. Beethoven skladbu napsal v roce 1792 v Bonnu, ještě předtím, než se usadil ve Vídni. Oktet byl vydán až v roce 1834 v nakladatelství Artaria. Proto má také tato čtyřvětá skladba vysoké opusové číslo, navzdory datu vzniku. Dechový oktet opus 103 Ludwiga van Beethovena zahraje soubor Zefiro.

Oktet S dur opus 103 pro dva hoboje, dva klarinety, dva fagoty a dva lesní rohy Ludwiga van Beethovena hráli členové souboru Zefiro. Na stanici Český rozhlas D dur, kterou právě posloucháte, zůstává u mikrofonu vaším průvodcem Robert Škarda. Dmitrij Šostakovič patří k těm skladatelům klasické hudby 20. století, kteří zásadně ovlivnili její vývoj. Poslouchat budeme koncert pro violončelo a orchestr číslo 1 S dur opus 107, který Šostakovič zkomponoval v roce 1959 pro violončelistu Mstislava Rostropoviče. Přestože jde o repertoárové dílo violončelové literatury, jedná se hráčsky o velmi náročnou skladbu. Jako solista se ve čtyřvětém koncertě představí anglický violončelista Steven Isserlis, rozhlasový symfonický orchestr z německého Frankfurtu řídí Pávo Järvi.

Violončelista Steven Isserlis a frankfurtský rozhlasový orchestr pod taktovkou Páva Jervyho dohráli violončelový koncert číslo 1 S-dur opus 107 Dmitrije Šostakoviče.

Vážení a milí posluchači, společně s další skladbou v programu stanice D-dur nahlédneme do oblasti vokální hudby. Český skladatel Zdeněk Šesták, narozený v roce 1925 v Cítolibech u Loun, je všestranným autorem a výjimkou v seznamu jeho děl není ani sborová tvorba, mnohdy inspirovaná tvorbou českých básníků. Vedle například Antonína Tučapského nebo Ilji Hurníka patří Šesták k nejvýraznějším českým autorům sborových skladeb. Poslechneme si portrét Konstantina Bíbla, cyklus smíšených sborů a kapela z roku 1974. Šesták zde zhudebnil 11 básní jmenovaného umělce, představitele poetismu a surrealismu, pocházejícího stejně jako Šesták z Lounského kraje. Portrét Konstantina Bíbla od Zdeňka Šestáka zaspívá pěvecký sbor Československého rozhlasu se sbormistrem Milanem Malým.

0: Cyklus smíšených sborů Portrét Konstantina Bíbla Zdeňka Šestáka jsme slyšeli v nastudování pěveckého sboru Československého rozhlasu se sbormistrem Milanem Malým.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, dalším autorem, jehož skladba zazní na stanici D-dur, bude Ondřej Kukal. Houslista, dirigent, skladatel a výrazná osobnost současného hudebního života. Skladatelsky zasahuje Kukal do všech koncertních žánrů klasické hudby. Nyní se seznámíme s Kukalovou skladbou z roku 2016 s názvem Pražské tubo picolarium. Jedná se o dvojkoncert pro picolu, tubu, smyčce a bicí opus 40, kde jsou solově exponovány dva zdánlivě nesourodé nástroje – sopránová picola a basová tuba. Toto spojení přináší jak lehce groteskní, tak i vážněji laděné hudební plochy. Jednověté tubo picolarium Ondřeje Kukala zahrají jako solisté Dana Hegerová na picolu a Luděk Hrabec na tubu. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí sám autor Ondřej Kukal.

Dana Hegerová na pikolu, Luděk Hrabec na tubu a Symfonický orchestr Českého rozhlasu dohráli pod autorovou taktovkou skladbu Tubopikolarium opus 40 od Ondřeje Kukala.

Milí posluchači, prostřednictvím další skladby, tentokrát písňového cyklu, se setkáme s hudbou Paula Hindemitha, německého skladatele 20. století, violisty, hudebního teoretika i dirigenta. Proslavil se jako autor komorní hudby, symfonických partitur i oper. Také on, podobně jako řada jiných evropských umělců, emigroval před druhou světovou válkou do Spojených států amerických. My se zaměříme na jedno z Hindemithových raných děl s názvem Die junge Magd, mladá dívka, které napsal v roce 1922 jako 27-letý představitel nové německé hudby. Šest písní na texty rakouského dekadentního básníka Georga Trakla Die junge Magd pro mezzosoprán, flétnu, klarinet a smíchcové kvarteto od Paula Hindemitha zaspívá Magdalena Kožená, dále hrají na flétnu Gergely Ices, na klarinet Jan Giro a smíchcové kvarteto Davida Grimela.

Poslouchali jsme písňový cyklus Die junge Magd Paula Hindemitha. Zpívala mezzosopranistka Magdalena Kožená, hráli flétnista Gergely Ices, klarinetista Jan Giro a smyčcové kvarteto Davida Grimmela.

Vážení a milí posluchači, na stanici D-dur zamíříme do roku 1989 na americký kontinent. Minimalista Philip Glass v tomto roce dopsal svůj smyčcový kvartet číslo 4. Třívětá skladba vznikla na objednávku umělce nekonvenčního hnutí Fluxus, Geoffreyho Hendrixe, jako vzpomínka na jeho kolegu Briana Bucaka. V hudebním proudu opakujících se motivů při poslechu objevíme výrazné melodické linky postupně ve všech čtyřech nástrojích. Smyčcový kvartet číslo 4 Philipa Glasse hraje Carducci String Quartet.

Carducci String Quartet dohrál smyčcový kvartet číslo 4 Filipa Glase. Tím také končí hudební blok, který pro vás připravil Robert Škarda. Přeji nerušený poslech dalšího programu na stanici D-dur.

0: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Pěkný den, milí posluchači. Začíná další pořad z cyklu věnovaného staré hudbě. Začíná speciální koncert s názvem Od Klaudia k Ludwigovi, který je věnovaný interpretaci na dobové nástroje nebo jejich repliky, s přihlédnutím k příslušné dobové maníře či stylu. Hudbu vybral Rafael Brom. Úvodní skladba pořadu patří odkazu italského komponisty Alessandra Stradelli, ale dnes to budou dvě jeho skladby, první je spíše miniatura. Je to symfonia pro housle, violoncello a basso continuo d-moll. Hraje Accademia per Musica, Andrea Fossa, violoncello a Francesco Roman, Teorba.

To byla symfonia pro housle, violončelo a basso continuo de mol od Alessandra Stradelli. Hrála Accademia per musica, Andrea Fossa, violončelo a Francesco Roman, teorba. A následuje kantáta pro soprán, dvoje housle a basso continuo, nazvaná Serenata, od stejného autora. Zpívá Elizabeth Scholl, soprán, hraje soubor Modo Antico, řídí Federico Maria Sardelli.

Sopranistka Elizabeth Scholl zpívala solo v serenátě od Alessandra Stradery. Hrál soubor Modo Antico, který řídil Federico Maria Sardelli. Italskou barokní melodiku vystřídá v pořadu staré hudby od Claudia Kludvigovi klasická kreace božského Amadea. Uslyšíte symfonii číslo 31 D-dur pařížskou od Wolfganga Amadea Mozarta. Hraje Akademie pro starou hudbu Berlín, řídí Bernard Fork.

0: Tak to byla symfonie číslo 31 D-dur pařížská od Wolfganga Amadea Mozarta. Hrála Akademie staré hudby. Řídil Bernhard Fork.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte speciál staré hudby s názvem Od Klaudia k Ludvigovi. Pořad je věnovaný interpretaci na dobové nástroje nebo jejich repliky s přihlédnutím k příslušné dobové manýře či stylu. Hudbu vybral Rafael Brom. Následující skladbou je populární edukativně se tvářící kompozice s názvem Hudby mistr věrný, jak zní překlad originálního názvu Der Getreue Musikmeister od Georga Filipa Telemana. Z většího celku instrumentálních a vokálních skladeb dnes zazní lekce číslo 13 pro soprán a baso continuo. Má 4 části. Žig a mol pro housle podle Johanna Georga Pisendla, árii z opery Die verkehrte Welt, svět vzhůru nohama, dále suitu D-dur pro loutnu podle Barona a opět scénu z opery Svět vzhůru nohama. Zpívají Hans Georg Wimmer, bas, a Martina Linz, soprán. Hrají členové souboru Kamerata Köln, Hajo Böss, housle, a Yasunori Imamura, loutna.

To byl výběr z kompozice pod názvem Hudby mistr věrný od Georga Filipa Telemana. Z většího celku instrumentálních a vokálních skladeb dnes byla na programu lekce číslo 13 pro soprán a baso continuo o čtyřech částech. Hráli členové souboru Kamerata Köln, Hajo Bes, housle, a Yasunori Imamura, loutna. Do kompletu severoněmecké hudby náleží také tvorba českého mistra melodramů Jiřího Antonína, tedy Georga Bendy. Do dnešního dílu speciálu jsem vybral jeho sonátu pro flétnu a čembalo. Třebaže flétnista András Kröpr nehraje na dobový, tedy postbarokní, ale soudobý nástroj. Na čembalo ho doprovází Bernhard Gilitzer.

0: Flétnista Andreas Kreper a čembalista Bernhard Gilitzer hráli sonátu G-dur od Jiřího Antonína Bendy.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte pořad od Klaudia k Ludvigovi, který je věnovaný interpretaci skladeb staré hudby na dobové nástroje nebo jejich repliky, přihlédnutím k příslušné dobové maníře či stylu. Hudbu vybral Rafael Brom. Na programu je teď rozsáhlé dílo od Emilia de Cavalieriho. Je to operní oratorium o prologu a třech dějstvích Representazione di anima ed di corpo, tedy zobrazení duše a těla. Toto drama, zhudebněné ke zpěvu, složil Cavalieri s libretem Agostina Maniho. Premiéra se konala v únoru 1600 v oratoři Santa Maria in Valicella v Římě. Dílo je považováno za první barokní oratorium vzhledem k moralitě a mnoha parafrázím liturgie, ale stejně tak může být pojmenováno operou. Sám autor prohlásil, že je skutečným obroditelem řeckého stylu herectví se zpěvem, tedy opery, a vstupuje tak do konfrontace s operou Euridika Jakoba Perryho a Giulia Caciniho. Ta se oproti Cavalierimu dílu opozdila o 7 měsíců, ale zůstává fakt, že Perry napsal už v roce 1597 operu Daphne. Její partitura se ztratila, ale dochovalo se libreto o 455 slokách. Platí tedy, že Cavalieriho reprezentace je nejstarší dochovanou operou. Ať už to byl ten či onen komponista, či další, včetně Monteverdiho se svým Orfeem, všichni tvořili operu jako vzkříšení staré řecké tragédie v přesvědčení, že byla zpívána. Ale staří Řekové svá dramata deklamovali. Omylem tedy vznikl žánr, který se dočkal ohromné péče a pěstuje se už více než 400 let. Libretto reprezentace popisuje alegorický dialog mezi duší a tělem o zřeknutí se hmotných rozkoší ve prospěch duchovní spásy. Vystupují v něm jiné postavy jako čas, rozum, svět a anděl strážný. Kate Bolton ve své poznámce o nahrávce opery konstatuje, že Cavalieriho partitura je převážně dramaticky monodická, ačkoliv sbory, madrigaly a instrumentální čísla pomáhají měnit texturu. Je to hudební jazyk, který je notoricky obtížné oživit a l'arpeggiata si zaslouží veškeré uznání za realizaci, která je v souladu se skladatelovými záměry, ale zároveň má dostatek dramatu a barev, aby oslovila moderního posluchače. Tuto reflexi napsala Kate Bolton pro BBC Music Magazine v lednu roku 2012. A právě tuto zmíněnou nahrávku pro label Alpha dnes uslyšíte. V nahrávce opery Oratoria Zobrazení duše a těla od Emilia de Cavalieriho zpívají Marco Beasley, tenor, čas a tělo, Johannete Zome, soprán, duše, Jan von Elsake, tenor, rozum, Stephen McLeod, basbariton, rada a svět, Dominic Wyss, tenor, zábavný společník, Nicolas Achte, bariton, také zábavný společník, Nuria Rial, soprán, anděl strážný, Beatrice Mayo Felip, mezzosoprán, nevěstka, a vokalisté souboru L'arpeggiata hraje instrumentální sekce souboru L'arpeggiata, řídí Kristýna Pluha.